Udělal rádio, který by hám nenahmá sůne hea oru vhý chánšky. Můka sínke vás mi píš kia gě hesin volom. Čili program hem aapko ek or nahmá sůne nuk žá rehe. And is bár gáne vále hé Nizam Vágit Hussain. And Nizam Vágit Hussain is so kanwees op Ujala's Brasa Mela Fest 29 en 30 augustus in Gia Event Center. Koop je tickets op tijd via brasafest.nl vanaf slechts €8.50. Super early birds.